Vypočuli sme si Grangerovú írsku melódiu v podaní edmontonského dýchového ansámblu pod taktovkou Harryho Pinkina. A teraz nám zaznie mazurka A-moll opus 17 číslo 4 od Friderika Chopina. Na klavíri nám ju predniesie Jane Coop.

0: Na záver.
1: Pátria Rádio. A Slovák Rádio nemzetiségi adása. Rádio Pátria. Národnostné vysielanie Slovenského rozhlasu.